0: Tady padlo, že původní plán byl, že se to dostaví v listopadu. Nicméně firma řekla, my to stihneme do začátku školního roku. Měli jste hoňky?
1: No, firma to neřekla. Řekli jsme to my, protože jsme chtěli

0: to byl jako pro mě velký leitmotiv toho pořadu. To musí být jako hodně dobrý pocit, si tohle uvědomit, že to takhle funguje a že je to jinak, ne?
1: Ono jsou to v podstatě

to je všechno nový naučíme a jezdíme se do dneška učit do Německa. Teď jsme zrovna byli před měsícem na největším německým kardiocentru, jako, kde jsme se věnovali teda 2 dny.

0: a s Milčou Vobrovou na violončelo, tak to je vlastně ta sestava, která je stabilní posledních pár let. Teď jsme se dohodovali, kolik to je, tak třeba 8, ale
1: no,
0: tak
1: nějak. Každopádně u kapel je ta

a říkal jsem si prostě, je to v takhle odlehlém koutě planety, prostě udělají první transplantaci srdce. Ona

0: knížka. Pokoušeli jsme se o další básníky, chvilku jsme třeba hráli, ale stabilně jako v tom našem repertoáru už nejsou, jako třeba Bohuslav Reynek.
1: Takže vlastně velká odvaha, by se dalo říct, jít do takových básní.

aktivní, vitální, na mozek dobří lidi a jenom to, že jim bylo 80, byli prostě diskvalifikováni. A zase na druhou stranu, ale máš kolikrát 75-letýho, který je tak nemocný a má takovou smůlu, že

Vzpomeneš si na moment, kdy jsi řekl, mohli bychom to udělat jinak a neposílat a nevolat do Prahy a říct, hele, máme tohle, ale chtěli bychom to

0: Když bych měl popsat tu emoci převažující, tak je to prostě to, že se těším. Nevím,
1: Tak
0: jak
1: to je
0: to máš
1: skvělé.
2: Taky se těším na 18. září.
1: Co vás ještě, pánové, před závěrem teď

0: Květin přemýšleli o tom, kterou jejich část zaznamenat, napadl nás začátek velikonoční vigílie. Noční bdění z Bílé soboty na neděli, z mrtvých vstání.
1: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

byl to tienopyridin, ale nespomenu si teď, jak on se jmenoval, ten název toho léku, který už uměl

dvě stonic. Pozval nás sem kamarád Štěpán Kulišťák. Řekl nám jednoduše, musíte poznat Blahoška. A tak jsme poznali Blahoslava Maršálka, nebo jak mu říkáme my, Blahoška.

0: pověsil na
1: Takže
0: krk,
1: tohle se
0: to
1: to
0: měli
1: bylo,
0: radost
1: ale
0: tebe
1: potom
0: doma.
1: už to jako bylo dobrý, potom přišli ty mladší kolegové, už začali být samostatní, prostě všechno, takže tam už jsem se začal dělit, v roce 2005 jsem se

0: tím je to lepší. Tím je ten zážitek silnější.
1: Teď jsi...
0: A máš z toho radost.
1: No jasně,
0: máš z toho radost. Prostě.
1: Ano, ano.
0: Samozřejmě, že je to kvůli pacientovi, aby pacient byl spokojený.

úžasnou podívanou byla Uherská pošta. Jediný jezdec při ní ovládal najednou 6 koní, stál na hřbetech 2 zadních a před sebou vedl 4 další. A jako by už to samo nebylo dost náročné, celá šestice společně překonala.